0: guess somebody told you y'all's radio ain't no good.
1: CSX.
0: Yeah, it's terrible.
1: Defect detector. Milepost 573.9er. No defects. Total axle 9er. 4. End of transmission.
2: Good afternoon, D6. I'm 725.2 and D6. D5. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6. D6.